Svet tvoje známy podlehli predstavie, že si to ty, že si to ty, kdybych byl sochařem.